0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló?
2: Tady je Šimek, divadlo Semafor.
1: Tady Sovák, dobrý večer.
2: Hluboce se klaníme a já poprosím publikum, aby vás také pozdravilo třeba slovy dobrý večer.
3: 3, 4.
4: Dobrý večer.
2: No,
1: je.
2: No máme.
1: Jsem si připadal jako Franz Josef.
2: Máme plno zase po létech, radost. Můžu se zeptat, co byste nám doporučil ze svého bytu? Co bychom si měli třeba také udělat, zařídit, jestli tam máte nějakou specialitu?
1: No to ani ne, já nejsem, tak bych tak řekl, nějaký takový bytový fintílek. Mně stačí, když na mě neprší, a to skutečně ne. Akorát jsem tady měl poslední dobou takový převoz. Já totiž nenávidím malování a je to o mě známo. Každý rok jeden den prožít v průvanu, páč oni z nepochopitelných důvodů odevřou okno a topěj. Což se mi zdá naprosto nesmyslný. Zdůvodňují to nějakým prouděním vzduchu a že to rychleji schne. Někdo mi říkal, poslyšte, pane Sovák, dejte si tapety. To máte na 5 let pokoj. Pán výborně, dal jsem si tapety a 5 dní jsem žil v průvanu, páč oni to 5 dní lepili.
2: Takže jste si to vybral na jedno vlastně.
1: Přesně tak.
2: Můžou se diváci ptát na cokoliv?
1: No jistě, že ano. A kdybych náhodou, nedej pánu, něco nevěděl, tak písknu.
2: Já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
1: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. Nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Už jen pravda je taková, že se ho bojím sundat.
2: Na čem právě pracujete?
1: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad by se mohla televize zlobit, že jí konkurujem, to snad by jsme... Ne, že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z oka a nikdo nejde.
2: Přijímáte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
1: No, já mám ani tak zahrádku jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsobama. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byla ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zběraj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se.
2: Chodíte rád na houby?
1: Já? To vám někdo poradil.
2: Ne, tady je dotaz.
1: No vášnivě rád chodím na houby. S Andulkou. To není kanár, to je manželka. Dokonce profesorka. Já si myslím, že nemůže škodit, když je v bytě jeden vzdělanec. No a to chodíme nejen tak nějak hala-bala. To máme přesně organizovaný a specializovaný úkol. Já napřed najedu les a ona tam potom vždycky nazbírá houby.
2: Vynikáte v nějakém sportu?
1: To bych ani neřekl. Jo, skok na špek.
2: Čili skok na špek, dobře.
1: Ano, no, tak povídám, kdyby to bylo zařazeno na olympiádě, tak máme pravidelně zlatou.
2: Teď je zajímavý dotaz, to mě osobně také moc zajímá. Kam se vlastně datuje vaše přátelství s Miroslavem Horníčkem?
1: No, dlouho, já to tak nepočítal, ale takový to nejužší a nejtěsnější přátelství vzniklo na vojně v Milovicích. Tam jsme se jako zblížili právě. On byl takový strašně veselý vždycky a on se ohromně smál. No já jsem o něm už to teďka napsal hodně. My jsme spolu prožili spoustu zážitků. ale že to byla vždycky taková švanda, to jsem se dověděla, že ho vypráví.
2: Tak a budeme hned pokračovat v pořadu v odpovídání dotazů a pozveme na jeviště pana Miroslava Horníčka.

0: spolupracujete jistě rád s Jiřím Sovákem.
1: No jo.
0: On vám zase prý rád udílí rady. Ano. Jednou vám dokonce udělil hereckou radu.
1: Ano, ano, on mě dává celou radu rad. To je takový můj Komenský, Sovák. Já mám svýho osobního Komenský. On od dětství do dneška inhaluje život způsobem, který nikdo z nás asi už nezná, neumí, nebo není mu dán. To je sopka. To je sopka zvláštních zkušeností. On, skutečně od dětství, on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ale jeho tatínek měl nějak hospodu. A on třeba, on říká, čeče, já když jsem ráno, než jsem směl do školy, tak jsem musel vycítit nálevní pult. A to už tam chodili takový notorici ráno, který se ani neobuli, což je v trepkách jenom, že? A tam chodí jeden, který vždycky chtěl pravidelně dva velký rumy. Jo? A Jirka Sovák jako malý kluk už stáhl nahoru na regál, že? Podal mu rum, nalil a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl tedy potvora, že? Na lidi, tak jsem pozoroval, až když on začal pít, teprve až když začal pít, tak Jirka tu flašku špuntoval a dával nahoru. A on nikdy nesnes to pomyšlení, že on to uklízí, že bude chtít ještě jeden. A vždycky se zakuskal. A on čekal z rozkoší, až se napije, aby se zakuskal. A jiný zase ten dostal panáka, tak všecko vyjel, protože mu tak třeba neudržel nic. A ten si přišel, chtěl rum, tak Jirka mu nalil panáka a on si vzal, jako když máte zlomenou ruku, takhle zabalíte do takového toho závěsu, že jo. Tak si udělal takový šátek, Jirka mu dal ten rum, ono takhle vytáhl. Na prcka. Pokud je o rady Sovákovi, no, to on má takový, on má takový krásný životní rady. Nedávno ke mně přišel a povídá, člověče, mě přestávají zajímat lidi, já začínám študovat koně. Já jsem nevěděl, že to je nějaká blbost, ale... Co? A on říkal, já jsem byl v Hřebčinci na návštěvě a tam jsem pozoroval ty hřebce, jak jsou uvázaný v těch kojích, tak když vedou kolem klisny, tak ty hřebci se rvou od těch postraňků a bušejí kopytama do těch žbrlení a tohle to šíle, že jo. A tak když se pozoroval, tak to byl takový starší hřebec a žral oves. Ale věděl, že kdyby neprojevil vášeň, že ho vemou na jatka, tak vždycky jak žral a šíkol jen klisny, tak on udělal

0: Jirka mi říká, vidíš, a to je náš případ, jo? Musíš projevit zájem, ale hlavní věc je to žrát.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je, dobrý den, pane Šmajda.
2: Ale dobrý den, pane Lajbo.
1: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
2: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Lajbo.
1: Jak to?
2: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
1: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
2: No samozřejmě, si začněte, no.
1: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
2: Ke mně?
1: No ano.
2: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
1: No ano, k vám domů.
2: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte.
1: No to já vidím, že nejste doma, no. Ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
2: Já vás na večeři?
1: No ano, vy už to nevíte.
2: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
1: No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte?
2: No já se zeptejte, no.
1: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
2: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
1: Jo, toho syna, myslím.
2: No jo, Pobi, ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
1: No toho já myslím právě.
2: No jo, toho já
1: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
2: No jistě, jak... no.
1: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
2: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
1: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
2: No tak vidíte, teď vám to říkám.
1: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
2: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když si chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
1: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
2: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
1: no,
2: že jo?
1: No právě.
2: Oni jsou různý hoštapleři.
1: No já
2: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
1: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
2: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
1: Vy nevíte, co je statistika?
2: No počkejte, statistika to je...
1: Statistika.
2: Statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo,
1: ne? Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
2: A nebo to ne, jo, ne.
1: On dělá statistiku.
2: Jo, takhle, aha, jo.
1: Vy nevíte, co to je statistika?
2: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
1: no taky, to... ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
2: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to...
1: Ne. To jsou určité výpočty, víte?
2: Jo, takhle, aha.
1: To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
2: Jo.
1: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak
2: jo,
1: to se vypočítá, jo.
2: Litr a dvě deci, jo.
1: No, dejme tomu.
2: Jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
1: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
2: No, jo, no.
1: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu,
2: jo.
1: No, a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
2: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
1: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
2: jo.
1: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte?
2: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
1: No dobře, a já to říkám jako příklad, pane Šmajda.
2: No,
1: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
2: jo.
1: Tak v průměru jste vypil každé jedno, že jo?
2: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3, Louda.
1: A to říkám jako příklad jenom.
2: No jo,
1: abyste věděli, to... jak se vypočítává statistika.
2: No jo, to jo.
1: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
2: jo.
1: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
2: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
1: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
2: No, to je,
1: někteří
2: no, to...
1: tam jezdí denně přece.
2: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
1: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítat, no? Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
2: Prosím vás. Každou půl hodinu?
1: Jednoho člověka.
2: Jednoho člověka?
1: Představte si to.
2: A přímo přejede takhle?
1: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
2: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
1: To není jeden, jedinej. To není jeden jedinej.
2: Cože?
1: To není jeden jedinej člověk.
2: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
1: To je všechno statistika, víte?
2: Jo, takhle,
1: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
2: Jo.
1: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
2: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
1: Jak to nesmysl?
2: Jo, mám už na příkladu různých. To byli například dva bratři.
1: Jo.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: No dobře, to je náhoda, že třeba...
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě nemám vůbec společně s kouřením.
1: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
2: No jo, co
1: je... Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
2: 101 slaneček denně?
1: Ano.
2: Na jednoho člověka?
1: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
2: No to je strašný teda.
1: Jak strašný?
2: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
1: No.
2: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás.

0: co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střech?
1: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pán Šmajer.
0: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
1: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
0: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněte teprve půl kuřete.
1: Já, že jsem sněte půl kuřete?
0: No samozřejmě.
1: A jak jste na to přišel?
0: No podle statistiky, pač já jsem před půl hodinou sněte celý, naschledanou.
2: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.beber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trusmyší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustera byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 kilometrů dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním 3 profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy. A to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese. A hlavně sám.

zas ta kina, si moje vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění, slzy v hrách,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna. Oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesně řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom ocizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že je mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byl zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval se s někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolává lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyrval z rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do ga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že je to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Růženka pocházela z velmi slušné rodiny. Já jsem znal její babičku a celou rodinu. Já jsem tam dokonce jako vojáka, který docházel. A jednoho krásného letního dne jsme byli pozváni na ples. Byl to v přírodě ples samozřejmě, ples holubáří. A hrála vám tam taková velká dechová
2: hudba. To jsem vám taky chtěl říct. Představte si, já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu. Přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárek takhle.
1: Prosím vás, podívejte se, vidíte, že teď tady mluvím já, tak nemůžete mluvit vy.
2: No když vy tady můžete mluvit, co bych nemohl, já taky něco vysvětlit. Já to nemůžete
1: vytvořit. Tak až já odejdu. No, to je tak
2: těžké to pochopit. Tohle to já nevím, co se.
1: Tak tam prostě hrála ta dechová hudba, jsem se osmělil a požádal jsem také o tanec, tak jsme šli tančit. Abych řekl něco
2: duchovného. Krátka, dobře, jsem stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárek.
1: Prosím vás, já už jsem vás jednou upozornil, že nemůžeme oba mluvit současně na jedno.
2: No, tak buďte stícha chvíli.
1: A byli jsme jednou pozváni na ples, hrála tam taková velká hudba poštovní.
2: Já jsem stál včera tady před kostelem. Jenom tady teď paní, to řekl moja paní. Oni si to vítají.
1: Zvláště, než to někdo pochopí. A tak jsme byli pozváni na ples, byl jsem velice rád, byla to naše první schůzka. A hráli jsme na tango. Si nepamatuji si toho přes dvě vesnice, vlastně to tango není. A tak jsme v tanci a bych řekl něco ducha plného, že tam srdčno by... Tak podívejte se, vy si myslíte, že dělat program jako, že to nic není?
2: No to já nemyslím, no. Vám byla legrace, já jsem stál včera tady a před kostelem.
1: Podívejte se, mě osobně je jedno, kde vy jste stál.
2: Tady před kostelem jsem stál.
1: Tady si myslíte, že je to jednoduché dělat program, tak s tou vaší Novákovou si teď tady dělejte, co chcete. To jsem zvědav.
2: No co tady mám dělat?
1: No, to je mi úplně jedno, já se budu s vámi dohadovat. Prosím vás.
2: No halo, pojďte sem, co tady mám dělat, halo? Co jsem to říkal? Jo, o té paní Novákový. Já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, kde přišla paní Nováková s kočárkem, víte, strkala kočárek takhle. A já povídám, co pak paní Nováková, máte zase rodinku, přírůstek zas. A ona vám povídá, ale to ne, ale představte si, náš táta vám dělal takovou omlazovací kůru a oni ho tam nějak zfušovali nebo co? On omlád moc, víte, svrk se, jako zase vezeme v kočárku. Legrace, co?
0: Hrabe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Virášku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Virážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
2: To je brácha. My jsme dvojčata.
1: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
2: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Virášku.
1: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
2: Děkuji, vyřídím.
1: A rozumíte si s bratrem?
2: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne, u ně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
1: Pardon, co jste říkal?
2: Vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
2: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudru Virážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
2: No, názorově ano. Vždyť jsme oba vedoucí.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
4: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
3: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
4: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku. Jo? Žijeme léta 20. století, tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
3: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
4: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky, a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
3: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte, kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později.
4: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně tohleto už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
3: Děkuji vám za rozhovor.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
2: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
1: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
2: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
1: Jaký nápoj?
2: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
1: Když se to hláskuje, tak kakao. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
2: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
1: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
2: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
1: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
3: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak, já ten on tak na začátek zkontroluji, jestli jsme tady šicí. Lanžočané si došli, to je fajn. Lanžočci je teda kompletní. Jen tam vidím, aj zvracová jsou tady někteří. A i Slováci dojeli. Slováci jste tady?
2: Tu jsme,
1: ano, výborně. No, já tak... Jo, ano, výborně. No tak... Slováci věří, že mě všeckému budete rozumět, já jsem teda dneska zapomněl to titulkovací zařízení, no, někdy jsou to problémy, teďka jsem se bavil s jedným Slovákem, tak jsme se nemohli domluvit, jak se řekne slovenský limonádový joe, no, že prý malinoukový dežo. No tak to bylo tak jenom na úvod, no, je to fajn, no tady se dívám, však ano, strýček došel, tady aj z tetičku, že by dva jste manželé, no jo, na tom. Se to pozná hned, že máte stejné uši, no. A to je včelka aj vědecky dokázané, že když spolem lidé nebo někdo žije delší dobu, tak se začíná jeden tému druhému podobat. Já to vím. Já doma 8 roků žiju ze psem, ten má takový ocas. No tak, samozřejmě. Samozřejmě má doma hodnou ženu, a tady jsou taky šikovné děvčata. Tady je tetínka v první zadě, no. Novou halenku jste si koupili na tu dnešní slávu, že? To máte ještě od Vánoc, ne? No. Tady máte zapchlé jehličí, no. A teď je šikovná, vypadáte skoro jak ta Esmeralda. No, taká zelená, švecná. No, díváte se na ty seriály, ne? Esmeralda, ta druhá se jmenuje. Kassandra. Ano, Manuela, děkuju, ano, Manuela. Rosalinda, Orero. Divoký anděl. To je pěkná svíňa, no. A to se ještě bude točit další 400 dílů toho Dallasa. Víte, který to byl ten Dallas, ne? Ten Julín. Ten s tím kloboukem, no. Ten starosta jezde z Ameriky, Julín, no. A některé ty díly se budou točit tady u nás v Lanžutě. Lanžut pomlčka South Fork, no. Protože my u nás také tak chlastáme, no. K nám ta ožrala, Suelín zapadne jedna dvě. Nafta který je kůsek, to říkáte. No pije se všude, když teda včil s tím pitím, jsme to museli hodně omezit, čak litr benzína je zase dražší než litr vína. To kdyby jezdilo na burčák, co? To je bylo smradu, to by ty chlapi padali ožrali od výfuka, no. Kilo masa má stát čilkaj až 250 korun. No bodaj by ty krávy z toho nebyly šílené. No. Tak ale já už tu nemoc mám dávno, protože já když jdu u nás do hospody v Lanžutě, tak vždycky slintám, jdu z hospody, tak kulhám a doma mě čeká šílená kráva. No. To se nedá nic dělat, no. Tak ale lidé se bojí, je to fakt teda, no. Však já mám dvou kamarádů, jezdí po montážách, maringoce, tak jak se báli tej nemoci ty šílených krav, tak si koupili vlastní krávu. Já říkám, chlapci, a to tu krávu sebou vozíte v tej maringoce? Že no musím, já říkám, chlapci, nezlobte se na mě. A co ten smrad, že ona si zvykne? Proti dustu žádný jdeš putrát, no. Ale teda je teda fakt, že aj my teď s mojou doma novým způsobem ekologickým vyrábíme sušené mléko. Koupili jsme krávu, tej krávně dáme 14 dní napít vody a potom jenom vyprášíme vemeno. No. Kdybyste věděli, odká to leze, od nás to leze. No je to tak, no. Proto právě u nás už došli děvčata na to, v Lanžutě, chytré, že místo toho hovězího a všelijakého zkazeného je lepší konzumovat to mužské přední. Co? Děvčata. Teď jo, nestýjte za... No ne, tak má to svoje výhody. Za první málo stojí. Rychle se udělá. Pustíš čávu a neleze mezi zuby. Čekaj, to máte všelijaké ty diety, no, a je moja pořád pojídá ty tabletky, jak se dívá na tu televizu, ty herečky, jak tam létají. Podívejte se na mě, jak jsem ještě bývat tu stál před 10 týdňama, no. A včíl? Říká, no bodaj by ne, když ti 2 měsíce nedali nažrat, no. No je, no, pořád se umlátí ožíněnky, cvičí, no. Nejlepší je ta poloha, to sami lubí s tím válečkem na zemi, to kozaná. To otěhotní tady nevíte s kým. Tato, co? Ty už si blbý jak ty chlapi v práci, no. No je, no tak je to fakt. Říkám, moja se umlátí, pořád cvičí, pořád vám vymýšlá jaké ty cvičebné projekty, no. Minule také pořád třeba šlapat na čerstvém vzduchu do pedálu, no. Tak si mi vynesel šicí stroj na balkon. Na ní to nezabralo, no já nevím už, co teda mám pořád vymýšlet, no. A mě pořád napadá, no, že prý tady toto vepředu, že prý to nemám břuch, nadává, že to mám pomník nad padlým. Jenomže já zase říkám, že pod velikým balvanem hbitý úhoř bývá. Co říkáte, chlapi, je to pravda, nebo není, no, vidíte? No. Erotika vládne světem. Čakaj, my jsme včilkaj u nás měli v Lanžotě velikou slávu, tak za jedno byly teda hody a za druhé, a to je také důležitější aj pro mne a pro chlapů, jsme tam měli rok od založení nezávislé erotické iniciativy. No, však byl u nás zajetý aj ten předseda, ten zavináč. Uzel. Ten fuzatý, no. Ten sexuolog, víte, který ten uzel, no. No, veliká sláva, zešli jsme se na obecné škole, tam je tabula, no, tak jsme to tam kreslili, no. Poslední výzkum, a to je zajímavé, zjišťoval, od čeho mají ženy takovou tu rýhu pod prsama. Co? Nevíte teď, no, že ne? No, tak do 40 roků je to od podprsenky a od 40 navrch od tepláků, no. Nemáte tepláky, já tam nevidím, no. No tak ale, tetina je také šikovná kočka, no napijte se kafého, já počkám chvíličku, no. Aby vám logr nezaskočil, no. Hejdi, no teda, já i strýcovi závidím, vy jste taková kočka. Víte co? Pojďme tam spolem dozadu, budeme dělat křupy křup. Když nebude co, tak překusneme zubní protézu, no. Ne, no tak, ale tetina fakt je šikovná taková. No, však tetina je smeraldová, no. Na vás jsem už skoro zapomněl, no. Taková kočka. Teď no, nežerete vy ten viskas? Však kočky žerou viskas a jak jsou zdravé. Psi žerou ten pedigripáv a jak jsou zdraví psi. Tak si říkám, začneme žrat psů a kočky, také budeme zdraví, no. No, no, tak je to tak, ale nicméně. Kočka, kočka, no. Hedino, tady, v zeleném, vesmeraldová. Vy, kdybyste si místo tý gatí dala na sebe nějakou šikovnou minisukňu, tak ještě v klidu můžete uvádět to peříčko. Co? Ta Poloniová! Ta Poloniová, ta by vyskočila závistí z okna. No. A nebo víte co, já bych vám pichel to počasíčko. No. To byste utekala úplně nahatá, no. Jak na nudistické pláži, aj falešné zuby do kastrolka. Či byste doběhla k tému oknu, to okno byste otevřela a zakřičela, zase jí bude chcat. Co říkáte teď, díka, šikovná, no vidíte jaká, no. No, no tak, erotika, no. Však ta erotika už se dostává aj do toho parlamenta, no. Sa podívajte, jak jsou někteří poslanci pořád tvrdí, no. Díváte se někdy na ten parlament, co? To je největší noclehárna v přímém přenosu, no. Ta zapadá jenom popíja, koštuje, no. Minule, jak slavili, nevím, co to měl, jestli ten Klaus měl ty 60, tak vám tak pili, že aj záchod ucpali. Čiže tragédia, ty poslanci neměli kam chodit, že? No. Tak zavolali tam toho instalatéra, on došel, otevřel ty dverce na té vládě, zakřičal, že tak, kde je ten hajzl? No, že letěl na Kanárské ostrovy! Ale že já jsem myslel takové ty dvě nule, no že ty letěli s ním. Je to tam. Když to tak seberete, už aj ty děcka, jak je to moudré, co? No, no všecko to ví, no. Tak je, co jsme se učili my ve škole? To byl samý Karel Hynek, Mácha, Máj, na břehu řeky, co? Seděla pod borovičkou. No, tak. No a čil taky devítiletý Paša Šenor doma říká, že mami, že já jsem se ti naučil ve škole novou básničku, že oholil ty české tlamy a byl z toho zmožený a tak odjel na Bahami, jmenoval se Kožený. Co? Je to pravda, Limony? No vidíte.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Dobrý večer. Já se musím předem omluvit, že nebudu dělat pro sebe tak typická rozmáchlá gesta, protože se mi stala taková věc, že když udělám rozmáchlejší gesto, tak se mi nevrací sako. A to jsem zhubnul. Bylo to horší. Já tam to sako ani nedostal jednu dobu. Na to, že aby se vrátilo. Ale to je, tomu se říká obezita nevinných. Já už jsem se tak narodil. Říkala kdysi nebožka paní Šajnflugová Olinka Bohouškovi Záhorskému, svýmu kolegovi. Povídá Bohušku, čím to je, že když tě pozoru, tak buď jíš, nebo o jídle mluvíš, nebo na žrádlo myslíš. A seš furt jako lun. Co já se natrápím, co já si navymýšlím, jídel, aby byla výživná, vydatná a abych nepřibírala. A podívej se na mě. Ale je v tom něco nespravedlivýho. Jestli já, když jím, tak se do mě dostává falešný vzduch, povídala. Protože já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém, odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kilogramů. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kilogramů a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63. To je můj případ. Já říkám, já jsem trošku zhubnul, pak jsem byl hospitalizován. To nemá s hospodou nic společného. I když já jsem si to taky původně myslel. Já jsem až zajásal, když lékař říkal, budete hospitalizován. Já jsem pak, no ale já už jsem dlouho nepil, abych to ještě uměl. No, tak jsem takovej trošičku nesvůj. A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v dobách, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala psí kusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. Tam, ty, takhle vypadali. A Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá. Náš děda povídá, deklamujou všichni pěkně, ale jaký ten Efa je fešák.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem vám dneska něco říct o škůcích ze zemědělství. V Africe třeba největší škodu na úrodě dělá svýma obrovskýma tlapama velikánský slon. Nebo hro, když valí sudy po poli. A nebo černoši, když zapomenou zasadit. U nás zase největší škodu nadělají malí ptáci. No, nesmějte se, já mám na mysli vrabce, který když se zaseje, tak oni všechno zrní hned vyzobou. No a když se seje z letadla, tak se kolikrát stane, že ty vrabci všechno se sežerou ještě ve vzduchu. Než to zrní vůbec dopadne na zem. No, něco ta taky pochytají a sežerou rogalisti, ale to... Ale to nestojí za. A taky krtek, to je pěkná ku pacholek. Ten všechno rozhrabe, rozvrtá. Já jsem jednou v letě ležel na zahradě, na nahej, na břiše a opaloval jsem si. No, ona se mě, manželka směje, že jí mám bílou, tak já si občas opaluju. No, ale ležel jsem na břiše, hlavu jsem měl popoloženou v trávě. No, najednou jsem mi u hlavy vyhrabal krtek, ukous mi kus ksichtu a zase... zmizel ze zemi. No, ještě štěstí, že jsem je vyhrabal u hlavy. No, horší by bylo, kdyby se vyhrabal někde jinde a ukous mi se ne, prostě krtek. Krtek, to je pěkná popotvora, opravdu. No, na brambory, zase tam je nejhorší mandelinka bramborová. To je taky pěkná popotvora. Můj strýda má ve veliký popole s bramborama. Byl jsem se tam podívat v září, brambory už by byly pěkně hněďonký. Na sluníčku se jenom blejskaly. A jak fouká to trošku vítr, tak ty zralejší už leželi na zemi. No, strejda musí v noci popole hlídat, aby nějaká nějaký popacholek ze zlodějské mu nechodil v noci že tajně česat. No, opravdu. No, a jednou přišel strejda do hospody s tím, že mu popole s bramborama napadla mandelinka bramborová. Chudák byl z toho opravdu nešťastný, plakal, nadával, bouchal pěstí do stolu, koupal do tety. No, mě ho bylo tak líto, že jsem si řekl, že mu prostě tu mandelinku zlikviduju. No, hned druhý den ráno jsem vyrazil na pole a prošel jsem všechny řádky, ale mandelinku jsem nikde neviděl. Asi hodinu jsem čekal u potoka, jestli No, ne, jestli se na náhodou nepřijde napít. No, ale nepřišla. No. Taky jsem nevěděl, jak je vlastně ve velká. Jestli je malá jako mimiš, nebo ve velká je jako kráva. Ale říkal jsem si, že tomu musí být něco mamálýho, když jsem to nikde nenašel. No, tak jsem si říkal, že ji vypudím jinak. Zjistil jsem si, jak jde vítr, a vypustil jsem na pole plyn pro pambutanový bomby. No, ale ta potvora se neukázala. No, tak jsem si taky myslel, že jí třeba budou vadit nějaký hnusní zvuky, ne, nebo tak. Došel jsem si domů pro tatáhací harmoniku a asi 5 hodin jsem jí tam hrál český a moravský na národní písničky. No a potvora pořád nikde. No tak to už mě teda naštvalo a přivez jsem na pole cisternu s naftou. Všechno na naftu jsem do pole vypustil. No a co se nestalo? Najednou uprostřed pole vyskočily 2 mandelinky. Ovoty na nafty vypadaly jako 2 ropáci. Ale velký jako lidi. A když jsem je chytil, tak jsem zjistil, že to jsou opravdu lidi a že jsou oba dva úplně na nahý. A taky jsem zjistil, že to je sousedovi z Pepa s mojí manželkou. To mi teda Máňa opravdu nazlobila, protože máme do doma takových brambor. A ona musí chodit krás. A ještě k tomu nahá. No, opravdu byli oba nahý. Jenom Pepa měl tady dole kus takový gumičky. Zejde s rolovanou plášenku, ale kdyby začalo pršet, že? No, ale Máňu by nechal zmoknout. To je zajímavý, opravdu. Toto jsou kolikrát lidi, každý mi myslí jenom na sebe. No. A o tom to je.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo?
2: A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne.
1: A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče.
3: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to sem nestratí, nebojte se.
1: No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý.
3: Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá.
1: Prej černovlasej nebo co?
3: Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveři, ať přijde.
1: No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče, řekl, a už mě neferte teda. Protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to problém zastaví. Co já už mám dělat? Teď já tady jsem úplně namidlený, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, teď mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a dodneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Rýgrových sadech chodí takovej starší maskér, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. I takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozné průser.
3: Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Kroustál, ať se okamžitě dostaví k stojánce 49, odle Praha, New York. Opakuji, inženýr Kroustál, ať se okamžitě dostaví k stojánce 49, odle Praha, New York.
1: A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě. Že?
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
4: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music. Takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
5: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
4: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
5: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
4: Dnes... Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
5: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
4: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
5: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku, malé autíčko, malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
4: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
5: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řekněte radši tadyhle pánovi, Vláďo, básničku, o tom veselým barevným ptáčkovi, no, poklin se pěkně a začni, no.
2: Moc, my jsme ještě neližovali.
1: A to budete, ty řekněte hezky tu básničku,
3: no,
1: že jo,
3: no, tak co?
1: No, ne? No, když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho to hezkýho veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
4: pánice. Co nemám na rozdávání, to je na prodej.
1: Na prodej, to no,
5: na prodej ty. Všechny?
4: Všechny.
1: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahleta, ta klícka, jo?
4: Jo, myslíte tuhletu, jo?
1: Tuhle, malinko, tu malou.
4: 550.
6: Pro Krista, pane,
1: 550 a takhle malá?
4: Ježiši. To je umění, paní.
2: Mě to se líbí,
7: se pána, tohle, když je umění, tak... To já mám pana Vrhanska.
1: Ale prosím tě, hedu, vždy tohle to je nějaký hadříček, noční košile,
4: prosím drátu, a pak se platí nápad, že vás se to napadne.
1: Nemáte pocit, že to
4: je otravě, ale to je pod kolem. To už se drží. No, každý obrázek, v podstatě, jaký obrázek je drahý teda?
6: Obrázek je tamhle ten, jak jsou tam za zobuží, takhle ty dva s těma růžičkama.
4: 850.
1: Ježišmarja, já to si máš, no, to snad není možný.
4: Ale prosím vás, zase člověk musí dát nějak z dálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě, se to koukáte, díváte se,
1: co
4: třeba u toho kávu, že nebo třeba do kuček, je požitek, ale prosím vás, je požitek prostě pro toho člověka, no opravdu vážně.
1: Co jsem si koupila,
4: ale tu ten exotický ptáček, to měl tak asi,
1: ale
4: prosím vás, asi vůbec o tom sama nebudu bavit,
1: to jsou docela normální skřivánek,
4: dobře, ale v kleci ten skřivánek, opravdu vážně, ale to, prosím vás, vy tomu nerozumíte, tomu rozumím já
1: prostě
4: co dělám,
1: co
4: dělám, ne?
1: Počkejte, no, my tomu taky snad rozumíme,
4: ne?
1: Ne, protože se
4: mě nemusí
1: snad rozumíte, kruhy,
4: já se tomu rozumím
1: líp, ne? No dobře, no a taky
4: se koukat s odstupem, jak šapka, když teda,
1: a pak budu odstupovat,
4: tak kladně, když se podívejte, no. Když člověk sedí, že jak, a ten obrát se musí vnímat, prostě v pohodě krásně.
1: Stejně, když nekoupíme, pojďte
4: kluci. Tak nic neprodává, víte, no.
1: Pojďte, pojďte. Já si myslím, že mistr má pravdu, bude zdálky to úplně jiný.
6: Takhle ta se mě zdá nějaká poškozená trochu.
4: Cože proč jako poškozená, co to blábolí?
6: Tohle to má
4: nějakou... zmák, nešťají tady to umažek, ten má zmák smyslu.
6: Co by pomazali, co
4: no to vydrží věky, tohle to viděl jste? Ty přesuny v kufru,
7: všechno. Co byste chtěl za takovou poškozenou?
2: Mami, potužbem.
4: To nevím kolik, no.
7: Stovku.
4: Za kolik?
7: Za stovku.
4: Za stovku? Jo, padá.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
8: Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla. Ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy. Tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, jsi již ve 3 ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha. Nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? Pietní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Tentoť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl, jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, mluvil jsem tady o svých láskách němého filmu a měl bych se taky zmínit o svých láskách současných, tedy myslím jaksi umělecký. No, já bych jmenoval dva své kolegy, které mám nade všecko rád a na které, když se dívám na obrazovce, ve filmu, na divadle, tak mám pocit, vždycky jsem měl pocit, který jsem dlouho neuměl definovat. Až jsem si přečetl nejlepšího z našich kritiků, dědu Vševěda. Tam, kde říká svou slavnou větu, čichám, čichám člověčinu. A já tuto člověčinu čichám a nadšeně čichám, kdykoliv vidím právě tyto dva, Menšíka a Sováka. A říkám si, jak právě v nich dvou je ta zásobárna té člověčiny. S oběma jsem kamarád, léta se známe, ale Sováka navíc ještě léta studuju vědecky. My jsme se poznali, to je strašně let, na vojně, my jsme spolu sloužili dvakrát na vojně. To je tak strašně dávno, že tenkrát jsme ani netušili, že jsme herci. Tedy jeden o druhým, každý o sobě, jo. To jo. Ale už tenkrát byl vynikající, vynikající. A no předloni za mnou přišli z armádního vysílání naší televize a řekli mi, jestli prý bych pro vojenského Silvestra nevyprávěl před kamerou některé ty veselé příběhy se Sovákem z vojny. Já říkám, no tak to bych nevyprávěl, protože to ještě dneska trestní. Když se jaksi rozhlíží, kde se právě v něm bere ten jeho specifický jedinečný talent, tak si říkám, no pramení to už v dětství. On už jako malý kluk vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ne. Jeho tatínek měl hospodu a vedl ho velice tvrdě od malička k fyzické práci. Takže jak Jirka sám říká, než jsem smělý ráno do školy, jsem musel vycídit nálevní pult. A to už tam přicházeli na snídani první notorici. Takový ti, co se po ránu ani nevobujou. A už bačkora honem. A tam chodil pravidelně jeden, který si denně dával dva velký rumy. Zapadl za stůl a řekl rum. A malý Jirka vyjde na židli, sundal láhev, odšpuntoval na mu rum a říká mi, protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem si počkal, že začne pít. A teprve, když začal pít, jsem tu láhev zašpuntoval, dával nahoru. A on nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě druhej a já, že to uklízím, tak jsem vždycky tím rumem zakuckal a polil. Takže on jako malý kluk si vlastně vymyslel, narežíroval a zahrál komickou scénu. A pak už tam přicházel další notorik, který mu se zase od pití prej tak strašně třásli už ruce, jo, že pak skončil u basy. A ten zase, než dostal od Jirky ten ranní rum, tak vzal šálu, zavázal si ruku, jak už máte zlomeninu. Závěs normální, že? Dostal rum, to celý takhle vytáhl. A ne, jak říká Sovák, měl výtah na prcka.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jediný jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal láhve Vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchl, šel jsem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman a povedal, proč jsi naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka, pám, co mám koupit, kupla je Vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s Vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal Vizoura, podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla, byla tam úplně jiná sekretářka, já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
0: Hravé léto na rádiu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část pátá, oddělení šesté, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiána. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne, to bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuji. Chlapci, já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím, podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když, že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiána. Kdo to zase byl? Zase další bábrle? Jo! Parchanti mizerný neukázin. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol si mizerný. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, z hudba. Buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano, očišťuje duši, duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlou, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat, teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry, pak to namažeme lepidlem a připlácneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme duc, já jsem tě viděl. Pojď sem, pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už toho mám dost, pojď sem, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady... Cholku jeden mizernej. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johana, Sebastiana a příště si na mě všichni dejte bacha!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu, s kým jste dohodl?
2: Jo tak, tak to je nějaké zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prý zječný?
2: On prý byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím, no, hostivaři, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládám.

0: chce měnit byt.
1: Jo, ten Pouštěckej? No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
0: Ježíš.
1: Je jeho švagr.
0: Aha, stop, dobře. Hlaskujte mi to.
1: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
0: Co jako?
1: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
0: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
1: No, ty to je jeho švagr, na mou
0: důle. No, ale mě zajímá jméno.
1: Toho Šněkvencla?
0: No.
1: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
0: No dobře, tak ten se píše.
1: No.
0: No, co je přehlasovaný, no?
1: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
0: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy.
1: No, to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
0: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
1: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
0: To je ten od švagra.
1: Ne, ten je od pošty.
0: A stěhuje se do Prahy.
1: Ne, do Černý Pryčope. No,
0: člověče, to je úplný drak na chostnu.
1: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
0: Imre?
1: Hej, Imre.
0: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
1: Proč?
0: No já nevím, já se směju.
1: Vy se nesmíjete.
0: Ale směju.
1: Čemu?
0: No, že se stěhuje na Kamčatku.
1: Kde to je?
0: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
1: počkejte,
0: ukázal.
1: Počkejte, a není to nějaký omyl?
0: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
1: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte to, proč český železničáři musí stávkovat nejméně 12 hodin? Aby se jasně poznalo, že to není zpoždění. Znáte tu anekdotu, jak ta manželka byla nešťastná, že si manžel vůbec nevšímá, že se k ní chová, kdy byla kus nábytku, že už byla na ně naštvaná, tak se rozhodla, že ho nějak překvapí, že ho vyleká, že aspoň upoutá pozornost a rozhodla se, že si oblékne plynovou masku na obličeji a že ho konečně snad vyvede z rovnováhy. A on přišel a vůbec ničeho nevšiml, říká ahoj a co je k obědu a to volal někdo a furt nic a ona se naštvala a říká, prosím tě, je ti vůbec na mě něco divného? On se takhle na ní podíval, ty jsi vytrhla v obočí. Šmíráctví je hrozná úchylka, já si myslím, že ta úchylka začíná už v dětství, já nevím, znáte tu anekdotu, jak se ten malý chlapeček dívá takhle klíčovou dírkou do ložnice rodičů a pak se znechuceně odvrátí a říká sám pro sebe, tak ten ty mě mají tak jsou kecat, abych se nešťoural v nose, že? Vážení přátelé, americkému kamionákovi Vitek volej před Moskvou, znáte to, a poslal závozníka s kanistrem, aby sehnal někde volej, on došel až do Moskvy, ale vrátil se bez voleje, on na něj řval ten řidič, proč ho nemá, říkal, no prosím tě, já jsem došel až do centra a nikde nic, a pak jsem tam viděl barák a tam bylo napsáno Maus Oleum, že jo, tak jsem vystál frontu a než na mě přišla řada, tak ten pumpař umřel, že jo. Víte, co se stane, když šlapnete po horku do lejna? Je celé vaše. Takový chalupník vyšel v noci z chalupy, že se nadejchá čerstvého vzduchu a najednou kouká na zahradě před chalupou přistává letající talíř a vyběhnou takový tři malinký marťani, že? A on se strašně lekne a utíká a oni česky na ně křiče, nikam neutíkejte, nic se vám nestane, tak on se zastaví a když vidí, že mu opravdu nic nechtějí udělat, že ho nechtějí zabít, tak se s nimi dá do řeči, říká, vy tam na Marsu jste všichni takový malinký, půl metru velký. Ano, my tam na Marsu jsme všichni půl metru veliký. A vy tam na Marsu jste všichni takový brčálově zelený. Ano, my marťani tam na Marsu jsme všichni takový brčálově zelený. A vy všichni tam na Marsu máte takový ty tykadýlka, tady s těma čili. Ano, my na Marsu, marťani všichni máme takový tykadýlka. A vy tam na Marsu všichni máte takový zlatý řetězy a takový zlatý náramky a prsteny zlatý, ne, a to jenom my Židi. Jeden mužský navštívil druhýho a nějak spolu mluví a ten druhý se ptá, kde byl tak dlouho, že ho dlouho neviděl a on říkal, no víš, byl jsem tam v tom, v těch, no jak se tomu říká, Hergo, doktor to předepisuje po nemocnicky, no v tom, on říkal, v lázních, jo v lázních, a v jakých lázních, no v těch, tam víš, jak se to jmenuje, je to zatím u toho, no Hergo, takhle bychom se daleko nedostali, prosím tě, jak se jmenuje taková ta červená kytka, má to trny, růže. Růžo, prosím tě, jak se jmenovali ty lázně?
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, tím jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak má sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě, já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to, když si tady trochu dělám pohodlí, co? Volíte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace, já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Andolou mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No, klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě
1: no.
2: Je doktor.
1: No, díky, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No. Jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Ne, co pak to jde?
1: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapas.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezulvíte, ale na druhé straně já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku, ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic, to byl jenom takový for, berte to tak.
3: Já nechápu, kam tím vším míříte, skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
1: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
2: Co?
3: Cože?
1: No na kuří boka.
3: Ale proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu,
1: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
3: Ne, neudělá, proč mě tady vůbec držíte?
1: Já, že vás držím, já vás nedržím.
3: Moment, tak já můžu odejít?
1: Ale no pokud chcete, proč ne, naschledano.
3: Děkuji.
2: Naschledano.
1: Poslyš, Andulo.
2: No.
1: Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo se.
2: Evžene, Evžene, nech už to, proboha, nech už to. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
1: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
2: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
1: No hlavně, že jsi zdravá, že je tělí.
2: Evžene, já mám strach, že jsi se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
1: Ježišmarja, no. Došlo. Ano. Já ho zabiju. Já to padoucha zabiju.
2: Vidíš? No, konečně normální reakce. A co uděláš se mnou?
1: S tebou nic, toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a těším ještě s mou fajfkou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý. Teda oni to ženatí také netuší.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce @radiojihlava.cz.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Samé hity, i ty z mládí, Rádio Jihlava, máme

0: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
1: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
0: S Lucí Borhyovou
1: a Rejem Korantengem.
0: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
1: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
2: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Lucí Borhyovou
2: a Rejem Korantengem.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. 5 dětí se na Znojemsku ztratilo v lese, když při návratu od rybníka na letní tábor nedokázali najít cestu zpět. Zavolali proto na tísňovou linku, kde jim operátor poradil, jak v telefonu zapnout sdílení polohy přes GPS. Policisté díky tomu skupinu během několika minut našli. Všechny děti byly v pořádku.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlavská radnice pokračuje v přípravách na vybudování další části centrálního dopravního terminálu. V plánu tam je ještě stavba autobusového nádraží a protažení silnice od Havlíčkovy ulice okolo terminálu směrem k Jiráskově. Stavba by mohla začít v roce 2028. Německo zažívá jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a v části Německa se chýlí ke konci letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a na klíčových silnicích.
0: Sport.
1: Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu a má první medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se tak po čtvrtečním triumfu kajakáři Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásný den, milí posluchači a posluchačky, přeje za celé Rádio Jihlava Fugas. Je tady další sobota, no a protože je prázdninová, tak bude znovu s Fugasem zastupitelem. Tak vás pěkně vítám při dalším poslechu Vln 101.1 FM, dneska tedy s datem 25. července. Jinak snad máte pohodový den a můžeme tedy se rovnou pustit do dnešního vysílání, protože já jsem připraven na startu a společně můžeme tedy otevřít program plný zajímavostí, informací, zábavy a hlavně písniček a dobré nálady. Můžete se třeba těšit na informaci o tom, že podle odborníků povede AI k vyhnutí lidstva. A taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny či svátek. A samozřejmě to bude ještě mnohem a mnohem více. Tak přeji všem hezkou sobotu, dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů. S přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Právě teď jsou pro vás připraveny hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpěvák Robbie Williams se vyjádřil k virálnímu videu z finále mistrovství světa ve fotbale mezi Španělskem a Argentínou. Vyvrátil v něm spekulace, že by bílá látka, která mu během živého rozhovoru vypadla z obličeje přímo na mikrofon, byl kokain.
2: Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava.
4: A ty se ptáš, co já? A jak mi měla být?
0: Blízký přítel hudebníka Jiřího Vondráčka, tatínka zpěvačky Lucie Vondráčkové, opět stanul před berounským soudem. Tentokrát za to, že Jan Šinágl lhal o majetku. Chtěl se tak vyhnout tomu, aby ho stát zpeněžil a zaplatil tak odškodnění Heleně Vondráčkové. S níž prohrál soud.
2: Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava.
5: Krátí se stíny, ať hází kamenem, kdo je bez viny.
0: Už za pár dní sfoukne Janek Ledecký na dortu 64 svíček. Kdo by ale čekal povolené bříško nebo ochablé svaly, ten se šeredně plete. Zpěvák se pochlubil fotografií z dovolené, na které surfuje na vlně za motorovým člunem. No a kromě odvahy zaujal třeba i pekáčem buchet.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pepičko, a co budeš dělat, až odjedu na nákupy? Ptá se máma. No, tak buď si budu hrát s vláčkem nebo s chůvou. Záleží na tom, co si předtím vybere tatínek.

0: Krásný sobotní den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas, který za vámi právě teď posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj, Tondo! Jejda, co to máš pod vokem? To je monokl?
3: No jo, no.
2: Hele, a co se stalo?
3: Ale pomáhal jsem jedný ženský z vody.
2: A ona ti dala pěstí, jo?
3: Ne, ale manželka zrovna vešla do koupelny.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Tak dámy a pánové, sobotní dopoledne je v plném proudu a vy posloucháte program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Daniel Cocotaylo, bývalý zaměstnanec OpenAI, minulý rok představil kontroverzní prognózu AI 2027, podle které umělá inteligence a boj velmocí o nadvládu nad ní lidstvo brzy vyhubí. Cocotaylo odešel v roce 2024 z OpenAI a to kvůli nedostatečnému důrazu na bezpečnost při vývoji umělé obecné inteligence. Po svém odchodu se stal potom známým kritikem jmenované společnosti a přístupu jejího vedení. Soudný den, jakožto konec světa a vyvrcholení lidských dějin, je ve spojitosti s neustálým rozvojem a vlivem umělé inteligence na lidi skloňován stále častěji. Stejně tak vývoj nových systémů a mocenský boj o jediného lídra, který aktuálně probíhá hlavně mezi Čínou a Spojenými státy.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou sobotu. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na problém u jedné šarže léku Liptajo, který se používá při léčbě rakoviny. Přípravek výrobce stahuje kvůli riziku nesterility. Podrobnosti pacienti najdou na webu Ústavu pro kontrolu léčiv.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Třebíčském Hrádku začal fungovat poeziomat. Třebíč se tak stala vůbec prvním z 9 plánovaných měst v kraji Vysočina, kde toto unikátní zvukové zařízení vypráví příběhy města, přehrává básně slavných rodáků a oživuje místní paměť. Karety obecné tento týden pokousaly v chorvatské Kaštele ve splitsko-dalmatské Župě 3 lidi. Jednou z obětí želvýho kousnutí bylo 13-leté dítě. Chorvačtí záchranáři radí taková kousnutí nepodceňovat a navštívit lékaře.
2: Sport.
3: Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James bude po odchodu z Los Angeles Lakers hrát za Filadelfii. 41-letého basketbalistu čeká 24. sezóna v soutěži. Tím si vylepší vlastní rekord.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Máme, dámy a pánové, krátce po 10. hodině, no a je sobota 25. července a já vás vítám při dopoledním poslechu Rádia Jihlava. Už za chviličku mám pro vás informaci o tom, jak Sára Sandeva po 7 letech ukončila vztah. No, tak na to si rozhodně počkejte. Jinak přeji všem hezký poslech, dobrou náladu a pohodový den.
2: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

Prachařova snoubenka Sára Sandeva. Rozchod po 7 letech. Vítejte v bulvárním okénku. Rozhodla se ukončit vztah, který trval dlouhých 7 let. Sára Sandeva se ovšem nerozešla se svým snoubencem Jakubem Prachařem, ale ukončila spolupráci s dlouholetým kadeřníkem Michalem Zapomnělem. Nejenže se staral o její hustou hřívu, ale herečka byla také nějakou dobu dokonce tváří jeho vlasových produktů. Ale zřejmě nastal čas se rozejít. Tímto chci poděkovat Michalovi i celému salonu za 7 let péče, která dneškem ale končí. Ať se salonu i tobě, Míšo, daří a přeji hodně štěstí. Napsala Sandeva před několika dny k fotce, kde jí Zapomněl ještě naposledy ladí vlasy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak to, že tvůj syn tak rychle roste? To je jednoduchý. Každý měsíc mu na stole zvedneme monitor počítače o 3 až 5 cm výš.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Je sobota 25. července a vy posloucháte dopolední vysílání s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Nejen Jihlava se potkává během prázdnin s nejrůznějšími uzavírkami a omezeními. Tak nějak my, řidiči, s tím musíme prostě o prázdninách počítat. Někdy se to opravit holt musí, a tak alespoň za volant z rádia Jihlava přejeme pevné nervy a hlavně šťastný dojezd.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska 25. července. No a my se teď mrkneme do kalendáře, kdo nám slaví svátek. Jsou to Jakub, Jakuba, Jakubka, Timur a Žakelína. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
2: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Lucí Borhyovou
2: a Rejem Korantengem.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou sobotu. Základní školy s vyšším počtem sociálně znevýhodněných žáků budou moci od září čerpat víc peněz na jejich podporu. Ministerstvo školství pro děti, kterým rodinné prostředí neposkytuje dostatečnou podporu při vzdělávání a začlenění do společnosti, do konce kalendářního roku uvolní 222 milionů korun.
4: Co se děje v kraji?
5: Na zřícenině hradu Pišolec u Víru na Žďársku dokončují odborníci zajištění téměř 10 metrů vysokého torza věže, které léta ohrožovalo návštěvníky. Vynášet do kopce potřebný materiál pomáhají i dobrovolníci. Archeologové v Pompejích odhalili částečně zrekonstruovanou stropní klenbu s freskami, na kterých jsou vyobrazeny detailní scény z řecké mytologie. Archeologický park k rekonstrukci použil inovativní metodu. Strop podle odhadů pocházel z banketového sálu v horním patře domu, ke kterému patřila i pekárna.
4: Sport.
5: Většina nových pravidel uplatněných na uplynulé mistrovství světa ve fotbalu se už od začátku nové sezóny promítne i do České ligy. Video rozhodčí bude moci zasáhnout při vyloučení za nesprávně udělenou druhou žlutou kartu nebo při chybně nařízeném rohovém kopu. Sudí budou také odpočítáváním hlídat, aby hráči nezdržovali.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: 11. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chvilku nás čeká pohled na letní servis. Dneska se zaměříme na prevenci proti utonutí. Tak si na to určitě počkejte a já vám přeji hezké dopoledne a posílám další hit.
4: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

Hezké sobotní letní dopoledne přeje Rádio Jihlava, tím pádem také Fugas. Dneska máme 25. července, tak se pojďme podívat, co důležitého se kdy v tento den stalo. Tak třeba v roce 1648 do Prahy vtrhlo švédské vojsko. V roce 1895 v Teplicích byl zahájen provoz elektrické tramvaje. V roce 1891 v Praze byl zahájen provoz pozemní lanové dráhy na Petřín. V roce 1939 nařízením protektorátní vlády je ustanoveno vládní vojsko, co by velmi okleštěná nahrážka československé armády. V roce 1969 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Jeseníky. V roce 1995 poslanecká sněmovna parlamentu České republiky poprvé ve své historii vydala poslance k trestnímu stíhání. Doufejme, že naposled. A v roce 1997 v Praze byly do zkušebního provozu s cestujícími zařazeny nízkopodlažní tramvaje Tatra.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naivita? To je takový stav, kdy se při přecházení jednosměrné ulice podíváte jen na jednu stranu.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce @radiojihlava.cz

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na vlnách 101.1 FM.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Dnešní den byl OSN vyhlášen jako Světový den prevence utonutí. No, asi nejúčinnější prevence je nalézt do vody. Každopádně takové prázdné pedlahve mohou být opravdu skvělým pomocníkem k udržení se nad hladinou a mohou tím pádem také leckdy i zachránit život.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, dopolední vysílání Rádia Jihlava. Dneska máme sobotu a je 18. července. Jihlavští policisté řeší konflikt s následnou dopravní nehodou a žádají veřejnost o spolupráci. Ke všemu mělo dojít ve středu 8. července dopoledne ve Stříteži nedaleko Jihlavy. Muž tam přišel k druhému vozidlu a snažil se otevřít dveře, čemuž se řidička bránila. Slovní konflikt rychle gradoval, no a došlo k poškození vozidla řidičky. Jak nám popsala policejní mluvčí.
1: Rodina Nova jede za vámi do Havlíčkova Brodu.
2: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Lucí Borhyovou
2: a Rejem Korantengem.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu na Havlíčkově náměstí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Letiště Václava Havla testuje u vybraných gateů jednodušší odbavení při nástupu do letadla. Novinka by mohla celý proces urychlit a zkrátit fronty, které se u gateů často tvoří. Palubní vstupenku by si cestující načetli sami a odpadlo by čekání na pracovníka letiště, který ji kontroluje ručně.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině se navýší počet míst z eurozámky pro zdravotně postižené a rodiče s malými dětmi. Z původních 97 bude nově v kraji k dispozici 111 míst. Do konce roku například přibude jeden eurozámek v nemocnici Jihlava a 4 na jihlavském magistrátu. Centrální Andy na hranicích Chile a Argentiny zasáhla nejsilnější sněhová bouře za více než 20 let. Na některých místech leží až 5 metrů sněhu. Doprava je ochromená a desítky lidí zůstaly odříznuty od okolního světa. Podobné extrémní projevy počasí podporuje sílící klimatický jev El Niño.
0: Sport.
1: 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava. Dneska je sobota 25. července. Po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícímu, tak jako řekl bych běžnému létu. Přibude také trošku oblačnosti a sem tam nějaká ta srážka. Na začátku příštího týdne se může trošičku ochladit a srážky budou přeci jenom malinko častější. No a v příštím týdnu budeme prožívat jinak, řekl bych, takové normální léto.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Posloucháte sobotní polední vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Sdílená kola využívají v Jihlavě více než 5000 lidí. Oblíbená jsou při cestách do práce, na nákup i za volnočasovými aktivitami. No a během léta po nich často sahají také turisté. V ulicích Jihlavy je v současnosti přibližně 140 sdílených kol. Uživatelé si je mohou půjčovat a vracet na 62 stanovištích, která se nacházejí především v centru města a v hustěji obydlených lokalitách. Do systému je registrováno více než 5000 lidí. No a to už je pěkná masa. Jinak hovězdí a vepřové jsou také pěkná masa.
2: Ta ženská je pod drogama.
3: To se mi nezdá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na 5000?

0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
1: Dneska máme sobotu, dámy a pánové, je 25. července a vy posloucháte rádio Jihlava. My se teď budeme podívat na dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká Jakub, Jakub, česnek nakup. Na tvůj svátek Evžene, těžko se už sežene. Nebo Jakubli vláží, žaludy kazí. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.

0: Posloucháte, dámy a pánové, sobotní polední vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den a připomíná, že posloucháte Rádio Jihlava. Pojďme se teď podívat, kdo se nám kdy v tento den narodil. Třeba textařka Gabriela Osvaldová, herečka Eva Hurichová, písničkář Pokáč, ale taky třeba americký herec Matt LeBlanc. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12 dní.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezkou sobotu. 5 dětí se na Znojemsku ztratilo v lese, když při návratu od rybníka na letní tábor nedokázali najít cestu zpět. Zavolali proto na tísňovou linku, kde jim operátor poradil, jak v telefonu zapnout sdílení polohy přes GPS. Policisté díky tomu skupinu během několika minut našli. Všechny děti byly v pořádku.
7: Jihlava aktuálně.
8: Jihlavská radnice pokračuje v přípravách na vybudování další části centrálního dopravního terminálu. V plánu tam je ještě stavba autobusového nádraží a protažení silnice od Havlíčkovy ulice okolo terminálu směrem k Jiráskově. Stavba by mohla začít v roce 2028. Německo zažívá jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a v části Německa se chýlí ke konci letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a na klíčových silnicích.
7: Sport.
8: Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu a má první medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se tak po čtvrtečním triumfu kajakáři Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Krásné sobotní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Jsem tady, abych s vámi strávil i tu poslední hodinu mého sobotního vysílání. Opět vám budu nabízet především velkou spoustu muziky a k tomu přidám informace, zajímavosti a zábavu. Třeba se už za chvilku dozvíte, kdy bude hotový sportovní areál v Jihlavě na Bedřichově. No, tak si na to počkejte, já přeji všem hezké odpoledne. A posílám další hit.
7: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Posloucháte sobotní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
2: Neseme dobrou zprávu.
1: Výstavba nového sportovního areálu v Bedřichově pokračuje přesně podle harmonogramu. Dokončeny jsou inženýrské sítě, opěrná stěna i hrubá stavba zázemí. Fotbalisté a hasiči by měli začít areál využívat nejpozději do konce října letošního roku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Skutečný muž vždy dosáhne toho, co chce. Jeho žena.

0: Posloucháte, dámy a pánové, sobotní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 25. července, tak se pojďme podívat, jaké teploty byly naměřeny kdy právě v tento den. Samozřejmě v pražském Klementýnu. Tak zatím nejtepleji bylo 25. července v roce 2019, kdy bylo 36,3. Nejstudenější 25. červenec byl v roce 1907. Bylo jen 9,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na bezmála 20 stupňů.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modrooké, zatancuj si so mnou.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava dneska s datem 25. července a máme dneska sobotu. No ale čas je neúprosný a to znamená, že já se s vámi už tuto chvíli musím rozloučit, protože už je připravena moje kolegyně Katka, která vám bude dělat milou společnost celé sobotní odpoledne. Tak si to tady užívejte a já se na vás těším zase zítra v 9 hodin ráno. A do té doby, čau bas fugas.
4: A pod sem, holko, ostříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu stát. Je to týden, pustí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na problém u jedné šarže léku Liptajo, který se používá při léčbě rakoviny. Přípravek výrobce stahuje kvůli riziku nesterility. Podrobnosti pacienti najdou na webu Ústavu pro kontrolu léčiv.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Třebíčském Hrádku začal fungovat poeziomat. Třebíč se tak stala vůbec prvním z 9 plánovaných měst v kraji Vysočina, kde toto unikátní zvukové zařízení vypráví příběhy města, přehrává básně slavných rodáků a oživuje místní paměť. Karety obecné tento týden pokousaly v chorvatské kaštele ve splitsko-dalmatské župě 3 lidi. Jednou z obětí želvýho kousnutí bylo 13-leté dítě. Chorvačtí záchranáři radí taková kousnutí nepodceňovat a navštívit lékaře.
0: Sport.
1: Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James bude po odchodu z Los Angeles Lakers hrát za Philadelphii. 41-letého basketbalistu čeká 24. sezóna v soutěži. Tím si vylepší vlastní rekord.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Nové dětské hřiště v Jihlavě připomíná film Rozmarné léto. Podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Zdraví Jihlava, hezký den vám všem. Nové dětské hřiště v Jihlavě připomíná film Jiřího Mencla Rozmarné léto i plovárnu, která tam u řeky bývala. Herní prvky mají podobu převlékacích kabinek či dřevěných loděk. Je tam bludiště v podobě šňůru s prádlem, velké dřevěné rákosí, v písku jsou i záchranné kruhy. Nechybí skluzavky, akustické prvky ani odpočinková místa. Město za novou hrací plochu ve sportovně rekreačním areálu Český Mlýn dalo 12 milionů, z nichž 3 miliony poskytl sponzor. Tolik novinky z našeho města, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já jsem nebyl opilý, ospravedlňuje se šofér u soudu. Já jsem se jen trochu napil. No tak to je něco úplně jiného, odpovídá soudce. Tak já vás tedy neodsuzuji na měsíc do vězení, ale jenom na 30 dnů.

0: Pěkné odpoledne, díky, že také dnes ladíte rádio Jihlava. Na historickém Špícharu v Prostředkovicích na Jihlavsku zbývá dokončit část fasády. Restaurátorské práce ale budou pokračovat až příští rok. Po dokončení bude Špíchar, který se zatím otevírá jen příležitostně přístupný veřejnosti. Tak tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou sobotu. Základní školy s vyšším počtem sociálně znevýhodněných žáků budou moci od září čerpat víc peněz na jejich podporu. Ministerstvo školství pro děti, kterým rodinné prostředí neposkytuje dostatečnou podporu při vzdělávání a začlenění do společnosti, do konce kalendářního roku uvolní 222 milionů korun.
2: Co se děje v kraji?
3: Na zřícenině hradu Pišolec u Víru na Žďársku dokončují odborníci zajištění téměř 10 metrů vysokého torza věže, které léta ohrožovalo návštěvníky. Vynášet do kopce potřebný materiál pomáhají i dobrovolníci. Archeologové v Pompejích odhalili částečně zrekonstruovanou stropní klenbu s freskami, na kterých jsou vyobrazeny detailní scény z řecké mytologie. Archeologický park k rekonstrukci použil inovativní metodu. Strop podle odhadů pocházel z banketového sálu v horním patře domu, ke kterému patřila i pekárna.
2: Sport.
3: Většina nových pravidel uplatněných na uplynulé mistrovství světa ve fotbalu se už od začátku nové sezóny promítne i do české ligy. Video rozhodčí bude moci zasáhnout při vyloučení za nesprávně udělenou druhou žlutou kartu nebo při chybně nařízeném rohovém kopu. Sudí budou také odpočítáváním hlídat, aby hráči nezdržovali.
2: Rádio Jihlava
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Hasiči na Vysočině vybrali firmu, která postaví novou hasičskou stanici v Jemnici. Podrobnosti za chvíli, zůstaňte s námi.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Krajští hasiči na Vysočině vybrali firmu, která pro ně postaví novou hasičskou stanici v Jemnici na Třebícku. Stavba vyjde asi na 98,5 milionu korun bez daně. O vznik nové stanice v Jemnici dlouhodobě usiluje město i okolní obce. Podíleli se na projektové dokumentaci. Město poskytlo vlastní pozemek. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava pro váš lepší den.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Obyvatelé Mikulčice na Svitavsku budou v říjnu hlasovat o tom, zda souhlasí s výstavbou 3 větrných elektráren v katastru obce. Buďte s námi, uslyšíte víc.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: zpátky k tomu, co jsem naznačila. Obyvatelé Mikulčice na Svitavskou budou v říjnu hlasovat o tom, zda souhlasí s výstavbou 3 větrných elektráren v katastru obce. Téma by si podle starosty měli rozhodnout lidé sami v referendu. Informace získají z veřejných setkání. Druhé z nich je naplánované na 12. srpna. Teď ale zpátky k hitům rádi. Hlavně mějte krásný den.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Letiště Václava Havla testuje u vybraných gateů jednodušší odbavení při nástupu do letadla. Novinka by mohla celý proces urychlit a zkrátit fronty, které se u gateů často tvoří. Palubní vstupenku by si cestující načetli sami a odpadlo by čekání na pracovníka letiště, který ji kontroluje ručně.
2: Co se děje v kraji?
3: Na Vysočině se navýší počet míst z eurozámky pro zdravotně postižené a rodiče s malými dětmi. Z původních 97 bude nově v kraji k dispozici 111 míst. Do konce roku například přibude jeden eurozámek v nemocnici Jihlava a 4 na jihlavském magistrátu. Centrální Andy na hranicích Chile a Argentiny zasáhla nejsilnější sněhová bouře za více než 20 let. Na některých místech leží až 5 metrů sněhu. Doprava je ochromená a desítky lidí zůstaly odříznuty od okolního světa. Podobné extrémní projevy počasí podporuje sílící klimatický jev El Niño.
2: Sport.
3: 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: My jsme Rádio Jihlava, pěknou sobotu vám všem. Svitavám se nepodařilo najít firmu, která by vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Víc už za chviličku.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

seber si to sama. Seber si to sama.

Ama u sebe nasi to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.

Pěkný víkend, díky, že ladíte rádio Jihlava. Světa vám se ani na podruhé nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Budova by měla nahradit vybydlený bytový dům v sousedství Otendorferova domu u náměstí Míru. Hlavním exponátem muzea bude 15 metrů dlouhý svitavský mechanický betlém. V loni se přihlásil jediný zájemce, letos tři, ale nabídli příliš vysoké ceny. Radnice proto vyhlásí tender po třetí a předloží do ní upravený projekt, který by měl být levnější. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká otec synovi, že se nestydíš? Ve tvém věku jsem ještě nikomu nelhal. Ne? A kdy jsi začal?

0: Pěkný sobotní den, z rádia Jihlava přeje Katka. Víme, že kraj vybral dodavatele, který vyprojektuje polyfunkční dům v ulici Bratří Čapků. V Jihlavě podrobnosti za chviličku.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.
2: Rádio Jihlava.
3: I letos na podzim mi buší.

0: Hezké sobotní odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Kraj vybral dodavatele, který vyprojektuje polyfunkční dom v ulici Bratří Čapků v Jihlavě. V domě budou i byty pro pracovníky nemocnice. Projektová dokumentace vyjde na víc než 7 milionů korun. Je to výrazně méně, než kraj předpokládal. O zakázku se přihlásilo 6 zájemců. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijeme pohodový víkend.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu.

když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. 5 dětí se na Znojemsku ztratilo v lese, když při návratu od rybníka na letní tábor nedokázali najít cestu zpět. Zavolali proto na tísňovou linku, kde jim operátor poradil, jak v telefonu zapnout sdílení polohy přes GPS. Policisté díky tomu skupinu během několika minut našli. Všechny děti byly v pořádku.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlavská radnice pokračuje v přípravách na vybudování další části centrálního dopravního terminálu. V plánu tam je ještě stavba autobusového nádraží a protažení silnice od Havlíčkovy ulice okolo terminálu směrem k Jiráskově. Stavba by mohla začít v roce 2028. Německo zažívá jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a v části Německa se chýlí ke konci letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a na klíčových silnicích.
0: Sport.
1: Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu a má první medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se tak po čtvrtečním triumfu kajakáři Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Nové dětské hřiště v Jihlavě připomíná film Rozmarné léto. Podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Z Rady Jihlava hezký den vám všem. Nové dětské hřiště v Jihlavě připomíná film Jiřího Mencla Rozmarné léto i plovárnu, která tam už je i bývala. Herní prvky mají podobu převlékacích kabinek či dřevěných loděk. Je tam bludiště v podobě šňůru s prádlem, velké dřevěné rákosí, v písku jsou i záchranné kruhy. Nechybí skluzavky, akustické prvky ani odpočinková místa. Město za novou hrací plochu ve sportovně rekreačním areálu Český mlýn dalo 12 milionů, z nichž 3 miliony poskytl sponzor. Tolik novinky z našeho města, teď k dalším hitům.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se pan Novotný dcery. Hele, nevíš, maminka se chystá někam večer jít? Jo, tati, jde do kina. Aha, a nevíš, jestli jdu s ní?
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

0: Pěkné odpoledne, jste s rádiem Jihlava a my víme, že na historickém Špícharu v Prostředkovicích na Jihlavsku zbývá dokončit část fasády víc už za moment.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českým

Pěkné odpoledne, díky, že také dnes sladíte Rádio Jihlava. Na historickém Špícharu v Prostředkovicích na Jihlavsku zbývá dokončit část fasády. Restaurátorské práce ale budou pokračovat až příští rok. Po dokončení bude Špíchar, který se zatím otevírá jen příležitostně přístupný veřejnosti. Tak tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na problém u jedné šarže léku Liptajo, který se používá při léčbě rakoviny. Přípravek výrobce stahuje kvůli riziku nesterility. Podrobnosti pacienti najdou na webu Ústavu pro kontrolu léčiv.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Třebíčském Hrádku začal fungovat poeziomat. Třebíč se tak stala vůbec prvním z 9 plánovaných měst v kraji Vysočina, kde toto unikátní zvukové zařízení vypráví příběhy města, přehrává básně slavných rodáků a oživuje místní paměť. Karety obecné tento týden pokousaly v chorvatské Kaštele ve splitsko-dalmatské Župě 3 lidi. Jednou z obětí želvýho kousnutí bylo 13-leté dítě. Chorvačtí záchranáři radí taková kousnutí nepodceňovat a navštívit lékaře.
0: Sport.
1: Nejlepší střelec v historii NBA LeBron James bude po odchodu z Los Angeles Lakers hrát za Filadelfii. 41-letého basketbalistu čeká 24. sezóna v soutěži, tím si vylepší vlastní rekord.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Hasiči na Vysočině vybrali firmu, která postaví novou hasičskou stanici v Jemnici. Podrobnosti za chvíli, zůstaňte s námi.
0: Rádio Jihlava, 101.1.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Krajští hasiči na Vysočině vybrali firmu, která pro ně postaví novou hasičskou stanici v Jemnici na Třebíčsku. Stavba vyjde asi na 98,5 milionu korun bez daně. O vznik nové stanice v Jemnici dlouhodobě usiluje město i okolní obce. Podíleli se na projektové dokumentaci. Město poskytlo vlastní pozemek. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava pro váš lepší den.
1: Tak to pochopu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jdou dva ski alpinisti po horách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy? Nemáš zlomené? Ne, dobrý. No, tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

0: Hlava Katka vás zdraví. Obyvatelé Mikulčice na Svitavsku budou v říjnu hlasovat o tom, zda souhlasí s výstavbou 3 větrných elektráren v katastru obce. Buďte s námi, uslyšíte víc.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Teď zpátky k tomu, co jsem naznačila. Obyvatelé Mikulčice na Svitavsku budou v říjnu hlasovat o tom, zda souhlasí s výstavbou 3 větrných elektráren v katastru obce. Téma by si podle starosty měli rozhodnout lidé sami v referendu. Informace získají z veřejných setkání, druhé z nich je naplánované na 12. srpna. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte krásný den.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: SMSka. Ahoj Kláro, poslední dobou jsem děsně zapomnětlivý, zvlášť když piju. Včera na Mejdanu jsem se tě ptal, jestli bys nejela se mnou na chatu na víkend, ale zapomněl jsem, jestli jsi řekla ano nebo ne. Odpověď. Ahoj Tomáši, taky hrozně zapomínám. A pamatuju si, že jsem včera někoho poslala někam, ale ráno jsem si nepamatovala koho.

Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starší muž přijde k čarodějnici a zeptá se jí, jestli by dokázala sejmout z ní hroznou kletbu, která ho sužuje už 40 let. A čarodějnice povídá, no, tak asi možná ano, ale musela bych znát přesně znění slov, kterými jste byl zaklet. Tak to vám můžu opakovat třeba hned. A protože jste splnili všechny podmínky stanovené zákonem, prohlašuji vaše manželství za pravoplatně uzavřené.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Hanzrián jede s prázdným kolečkem na stavbě. Zastaví ho mistr a ptá se proč. Mám takovej fofr, že ani nestačím nakládat.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tohle svět je sice super, ale někdy není tak úplně super. A tohle holka, ta Hanka, to je fakt citlivá. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Tu už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
1: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No to jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
2: Já jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej.

0: Současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí, a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To asi víte, že jsou země, kde místo Ježíška naděluje Mikuláš. Teda
2: no
1: oni mu říkají různě v různých
2: Santa
1: zemích.
2: Klaus,
1: Santa Claus naděluje taky, no. A ten Děda Mráz naděluje zase jinde, jo.
2: No.
1: Nikolaus, jo.
2: No,
1: a ve Francii svatý Noel, Père Noel, Père otec Noel, Noel ano. No a tento má namáhavý teda, jako většina těch Mikulášů zahraničních, on musí s tou nadílkou komínem. No, komínem, představte si. A to mají, Francouzi mají takovou anekdotu, jak ten Père Noel takhle tím komínem a krbem vyleze do takového krásného budoáru, jo. A tam leží na kanapě nebo na čem krásná spící mladá dívka úplně nahá.
2: Jo.
1: No, ten kouká, ten otec Noel, že? Od hlavy k patě jí teda rekognoskuje a povídá si v duchu. Tak teď mám dvě možnosti. Buď přestanu být svatý, anebo se tím komínem nedostanu zpátky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už jsem vám povídal ten vtip o tom nahluchlým, jak přišel k ušaři. A ten ušař mu povídá, pijete?
2: No a ten dotyčný povídá, a co máte dobrýho, pane doktore? To už jste mi povídal.
1: Já to neznám.
2: No tak.
1: Jsem to zapomněl možná, no. Víte, ale já vám chtěl říct jiné. Já jsem vám chtěl říct, jak taky ten ušař povídá, pijete?
2: Jo.
1: A ten pacient na to, no tak já si přihnu rád, pane doktore. A ten odborník povídá, tak nepijte a budete slyšet.
2: Jo.
1: A ten pacient povídá, to se na to vykašlu, pane doktore, pane, to, co piju, je daleko lepší, než to, co bych mohl slyšet.
2: Mně se tady zdá přinejmenším nevkusný dělat si legraci z nedoslýchavých. Zejména, když vy sám jste hluchej.
1: Jak, prosím?
2: Jak ta bílá kopřiva, hluchavka.
1: To je nevkusný, no. Tohle, to je nevkusný. Já na tom nejsem náhodou tak nejhůř. Připouštím, že můj sluch není prvotřídní kvality, ale...

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tím se dostáváme, přátelé, k dalšímu tématu, totiž k Cimrmanově tvorbě symfonické. V roce 1892 seznámil se Cimrman úplně nečekaně s kovářem Wolfgangem Jirsou. A hned, jak ho před kovárnou v kožené zástěře spatřil, věděl, že se nedá nic dělat, že o něm bude muset napsat programní symfonii. My si tuto skladbu popíšeme a pan profesor Vondruška bude tak laskav a přehraje nám alespoň ty nejzajímavější hudební motivy. Tak, skladba Kovář Jirsa je trojvětá. Otevírá ji majestátní téma ohně. Rytmické furiozo měchů, zvonící kovadliny a sršících jisker zvolna přechází v plastický popis kovárny a jejího okolí. Kovárna je malé sešlé stavení s kamennou podezdívkou. Ta je vyjádřena durovými akordy žesťových nástrojů. Jenomže je to v žestích. Dřevník je vzdálen od kovárny 20 kroků.

0: Ještě dva. Kolem tohoto dřevníku se vine pěšina do vsi, vzdálené asi 1,5 kilometru. Co? Aha, tak z časových důvodů vynecháme. Široko daleko kolem kovárny není vůbec žádný les. Tady se veškerá dřeva v orchestru na 16 taktů odmlčí. Ale kovář dříví potřebuje a získává je od souseda Kukačky, no a někdy od souseda Nýblta. A zajímavé je, že oba sousedé mu je přivezou vždycky v pondělí. Pozor, to je úterý. Ano. No a celé téma je potom ukončeno mohutnou patetickou kódou. Ano, to potom v orchestru vyzní trochu jinak. Tak to byla první věta. Druhá věta je lahodným zpěvným popisem kovářovy rodiny. Tak je to především starší syn Jakub, který dlí v kovárně vlastně jen o nedělích, neboť bydlí v okresním městě, kde studuje na gymnáziu ve druhém ročníku. Co?
1: Sekunda.
0: Ano, do sekundy chodí. Učí se dobře, jen v počtech trochu pokulhává. To je reparát asi. Mladší synek Hans, ten se bude od příštího podzimu pravděpodobně učit klempířem, protože veškerého Hanse hrají výhradně plechy. Tklivé andante, smyčce, ho zastihuje na malinách, hoboj. Kovářova žena Betty, drobná světlovláska, čeká další děcko. Buben. Dědeček s babičkou tráví většinu času na hřbitově. Babička však někdy o půlnoci rodinu krátce navštěvuje. Třetí věta programní symfonie Kovář Jirsa je pozoruhodná hlavně tím, že se nedochovala. O jejím osudu existují dvě dosti rozporné verze. Tak norský badatel Skansen ve své studii, kam se podělá třetí věta, soudí, že kovář Jirsa je dvojvětý a že třetí větu vůbec nemá. No, to je velice primitivní přístup. Naproti tomu náš český hudební znalec, doktor Emil Frey, nyní správce zámku Březnice, nás upozornil na dopis, který Cimrman za svého březnického pobytu dostal od skladatele Zdeňka Fibicha.
2: Váš kovář Jirsa, píše Fibich, mě docela upoutal. Je to svěží, dovedně napsaná věc, až na třetí větu, která je vysloveně špatná. Proto vám ji ani neposílám zpět.
0: Tak, vy asi tušíte, k čemu tady došlo. Doktor Fej nás upozorňuje, že dopis byl psán roku 1894, což je shodou okolností rok, kdy Zdeněk Fibich, pracující, jak víme, jako skladatel, velice zdlouhavě, namáhavě a stěžka. A možná, že by se dalo říci, pane profesore?
1: I pomalu.
0: Ano. Tak tento skladatel uvádí hned dvě nová díla rychle po sobě, což se mu nikdy předtím nepodařilo, ani potom. A to operu Bouři a Selanku v podvečer. Doktor Frey se domnívá, že ta uvozovky dole, ztracená uvozovky nahoře, třetí věta Cimrmanovy skladby je buď předehrou Bouři, a nebo ji Fibich použil jako druhé téma zmíněné Selanky, totiž jako melodii známou pod názvem Poem. Asi znáte z krematorií. No, podívejme se na tyto dvě možnosti. Jde-li o předehru k Bouři, pak by to znamenalo, že se kovář Jirsa během třetí věty z kovárny vystěhoval. Ano, ano, tam byl typický Špediter motiv. Vystěhoval a přenechal jí svému švagrovi za směšněnízkou cenu. Směšnost té ceny je krásně vyjádřena laškovnými smyky kontrabasu a několika údery dražebního kladívka. Jde-li o poem, pak Jirsa kovárnu naopak rozšířil přístavbou nového hospodářského křídla. Hospodářské křídlo. A původní dřevěné části nahradil zděnými. Zdivo. Tak tolik, děkuji profesoru Vondruškovi, tolik tedy k programní symfonii Kovář Jirsa.
1: Jestli dovolíte, pane kolego, já dostal teď takový nápad. Co kdybychom teď divákům řekli nějakou anekdotu na osvěžení, co říkáte?
0: Pane profesore, nezlobte se, já mám anekdoty rád, ale no? Tento pořad je koncipován jinak.
1: Ale ona je k věci náhodou.
0: Je krátká aspoň.
1: No tak to není. Tak, ale já si ji pokusím zkrátit. Tak to bylo takhle. Zimmermann si jednou vyšel na odpolední vycházku. Na krátkou odpolední vycházku.
0: Dobře, no.
1: A co čert nechtěl, v kamenitém terénu Jizerských hor se mu náhle ulomil železný bodec jeho vycházkové hole. Jeho krátké vycházkové
0: hole. Tak už to radši neskracujte, prosím.
1: Zimmermann zašel do blízké kovárny a požádal kováře o spravení. Kovář. Byl to právě ten váš kovář Jirsa, víte?
0: Jo, tak to je o kováři Jirsovi přímo, no, tak to jsem měl říct.
1: Ten kovář Jirsa se na tu podíval a pak řekl větu, kterou si Zimmermann pro její úžasnou vtipnost.
0: Asi nerozumíte. Pro její úžasnou vtipnost.
1: Okamžitě zapsal do svého poznámku.
0: Do svého poznámkového sešitku. To bylo encitoslovce smíchu.
1: Kovář Jirsa tehdy řekl, to jste divný chodec, když vám chybí bodec. Jo, prostě takhle, jak mě tady sežíte. To jste divný chodec, když vám chybí bodec.
0: Je to celé, pane profesor. Ano, skončil jste?
1: Ano, ovšem takový příhod mohu vyprávět.
0: Ne. Jo. Myslím, že pro ilustraci to bylo až. Další kapitolu, totiž kapitolu o Zimmermannově činnosti hudebně pedagogické, teď otevře inženýr G.A. Rumlena.
1: Tam byla ještě taková věc, vy jste si z toho možná nevšimli. Takový slovo je tam chodec a bodec, jo. No, mně třeba připadá úplně skoro jako rým.
3: Hravé léto na rádiu Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem porád se chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovní holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnocený podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že věděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

0: Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po ty silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká, ty poslouchej, Míro, někdo jede na kole. Říkám, no to je možný, no a co? Jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlapy. Kdyby na něho bafnul, jo. My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf, to jsi zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál, měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrejma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takový patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vydívaná noční sociální pracovnice. Teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, co až normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ale taková celkem, jako, to na mě přivěsila, teď chci čokoládu, je to takový život, no, naschledanou a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
2: Jojo, pořád se něco děje.
1: Tam to dotěklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje, mě jaksi patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásné to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
2: Kde leží Addis a kdo?
1: Tam se vás, kde leží Addis Abeba.
2: Jo, kde leží Addis Abeba.
1: Addis Abeba,
2: kde leží, jo?
1: Kde leží?
2: Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo?
1: Prosím vás, přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
2: Jsou známý jména, samozřejmě, co pak toho Addis bych znal, ten Beda je mi tak trošku jako ne.
1: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města a je to hlavní město Etiopie.
2: Ano, kdo pije?
1: Etiopie, stát, země.
2: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musíte zeptat něco lehčího.
1: Prosím vás, tak jaké otázky si představujete soutěžní?
2: Zkrátka něco, co se dá uhodnout a něco, vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděli, jaký se dávají otázky.
1: Zvědá, ptejte se vy.
2: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
1: Prosím vás, to snad ale nemyslíte vážně.
2: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
1: Dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mějte jinou, ale rozhodně těžší.
2: Ne, když vám nám těžko, tak zase neuhodnete, že jo?
1: To nechte na mě, to je moje věc.
2: Tak těžkou chcete dělat.
1: Samozřejmě.
2: O, jsem zvědav. Tak mě třeba řekněte, co to je? Je to bílý, visí to u umyvadla, utírají se s tím ruce a píská to.
1: Píská to?
2: Píská to, ano.
1: Tak to nevím.
2: O, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku.
1: No, počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo, tak bych řekl, že je to ručník.
2: No, tak náhodou se to uvod, ručník to je.
1: No, dovolte, ale ručník přece nepíská.
2: No, já to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, no. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
0: Jo, na jaký film? Aha, no tak já se chtěl na ten, na, jak se jmenuje ten film, ten nějak, nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
0: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
0: Ne, ne, jenom na zítra, ale na včera to už bych nesíl, jo.
1: Ano, tak na zítra.
0: No, na zítra, ano, ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
0: Ano, co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
0: Ano, a jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ano, ale to hrajeme právě... V sobotu večer a v neděli ráno.
0: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
0: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
0: Ano, ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno. Ne? Že bych šel v neděli ráno.
2: Nevím,
0: jak
2: chceš, ale v neděli.
0: No jo, to je pro, to ještě spím, že jo.
1: Tak na kdy teda to chcete?
0: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky.
0: Jo, tak na kdy, no, tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu. Teda,
1: dobře.
0: No, ano.
1: Dobře.
0: A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
0: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano. A po zejtří?
1: Po zejtří. Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
0: Ano. A v pátek nehrajete nic? Co hrajete v pátek?
1: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu večer a v neděli.
0: A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
0: Tak to jsou asi přeslej, nebo co? Já bych chtěl název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale... To už jsem vám několikrát řekla.
0: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
0: Ano, no tak buď na zítra, nebo na pozítří, bych chtěl, ano.
1: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
0: Ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumíš? To dobrý, tak
1: toto trvalo.
0: A jo, no tak.
1: 114 korun mi dáte.
0: To je dobrý, tak.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
0: To jdem ještě 20, no to je ještě 14 dostanete, ano, tak. Tady tu máte, dobrý je to, no, to je pak, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kousnu. Teď se s vámi kousnu. Teď se s vámi kousnu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
1: Povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal vlastně takové věci ze své profese zajímavý, jak zapálit divadlo nejlépe, nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano, už popát, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec, kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák. No prostě, jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Kokosák. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to byl fantastický stek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že